jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší.

because I want you. I want you. Yes, I want you. So bad.

narazítko jemně dých a mimovolně si čich. Rukáv si vytáhl, drobně se napřáhl a celý svět náhle stich a řekl:

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zaletil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzavřel.

Petr Safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

I ten největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komína. Nad ohrky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zemi. V létě jsme teprve vytušili, že na světě vždy nejlíp víme, co jen tušíme.

0: krátce po třetí.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

nehně, této mané mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a polze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít.

0: teď Hradskům chleba hází a já bych na pár vteřin tady vrátil čas.
1: Jak velká voda
0: teď Hradskům chleba hází a já bych na pár vteřin tady

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Přiváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prás. Rozbitý nárazník, urvané veve, blinkr uražen, reflektory roztříštěny, do kofán rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Piváři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, círke. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel. Prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tříští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. Dost přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prostím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím pravdu. Nervózní srdce Evropy s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Proseku.

non esiste. Non esiste.

limoncello. Na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, Rusáky tank byl pryč, lidi sundali kabáty a hledali

zloba. Jsme přikovaní na kavalce, klesáme.

Něco tu zamrzlo na obloze a mlha je tolik hustá, jako ti úhoři, tak uboze.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

hasičský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké peklo a

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod.

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí. Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už. Já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš. Lepšího, co můžeš jít, šanci ber a jen to zkus. Pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volský vůz. Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým spřežením. A já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem skázal do věznice, prej si můžu vybrat kus.

slaninou, jo, těch obstarám si dost. Pudink v škoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, pěkně šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty, co zdobí.

0: zrak.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

sebe klam je zboží žádané. Prázdno páteří pomalu splývá,

co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit rozemlít, znova upít.

0: zamíříme s náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

střelka míří na správnej směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, oh, Agni.

vítězné kutálky. Narychlo se vzali v prázdném městě u hranic. V přiděleném domě vzít si všechno, nemít nic. Užít každou chvíli zaliti novým plotem. Děti nezlobily, nebyly. Tak plynul čas na stránkách módních magazínů a v rozhlasových hrách a večerní hrou stínů a nočním tikotem chromovaných budíků a rychlou kariérou v národním podniku, nedělním korzem ulicemi města. Železný ženich, železná nevěsta. Na pár dní tu zbyla sama, pár dní koncem léta. O branku se opřel chlapec oči jak z jiného světa. Říkej mi Agni. Agni, o Agni. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše.

kolem pili čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě požních, dřevěná nevěsta, železný ženich.

0: белого света.
1: Říkaj mi Agni.
0: Aneška?
1: Ne.
0: Agni, o, Agni.

co říct. Ráno se budili a večer chtěli klid. Chvíli se potkávali, jak tak sebou procházeli.

nakonec zestárli a v loni umřeli. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh, když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, si oheň mojí duše.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

ukázal, zda nechci se svést, že prý ví, jak je to těžké svoje tělo pěšky nést. Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň.

вас вам, я знам, ту землі знам. Боубінь, пилда, крушне гори, єсеніки, тремші, хřiby, крконоши, javorníky, дюмбір, krývání, lisa, hora, velká patra, Čerchov, sněžka, ještě má patra, křemešník, hřib, cukrák, milošovka, cínovec, klínovec, prdy, děvín, gerlachovka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám. Dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Každý rapštejn, konopiště, milotice, frýdlan, trábí, kozí hrády, křepinice, helštejn, terštejn.

Změnil jsem adresu za lepší. BSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec světa, kam dlouhý vedení nevede. A letadlo nepřilétá, měnil jsem adresu.

Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fajn klubu.

papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Leč, leč. Aleš, je děsně vtipnej, ale stojí až tamhle vzadu a tak je vlastně vyplej. A v tomhle crazy stádu hraje na tohle. Má to 4 tlustý struny a když to zmáčkne,

máme tu jednoho Jimmyho, šedýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tedy zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

právě otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na struhadle brásek naporcuješ koudu. Špagety se motaj jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovič skočka šije na tebe boudu.

0: Těl kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

budeš zase prasetem, ber to a nezmatkuj. A když má otec kotec a matka čukraje, tak budeš

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme stín trochu drahotný. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě všude je šance nějaká.

oktagonem honem. Na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblak. I pod stolem v nádražní hospodě všude

měl jsem tebe rád. Když rány třeskaly a muži mrtví padali, ty z

cítit prázdnej výdach cestou do nebeských brán. A lihboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak les anglickýho krále, jak se utopil Titanic a teď pátrá. Proč tam kapela hrála dál a teď pátrá. Kdo jí nad vodou dirigoval a teď pátrá.

pro sebe lázně, snad mi čistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj. Vezu anglickýho krále, moři mlčí Titanic, a tak pátrá, proč tam kapela hrá.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl předními to dveřmi, v tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je...

jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudů a lásek.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, bodec smek.

klesna vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak selek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal našel oblíbený lokál zabedněn.

0: prodaná mandarinka bramborová v autobuse. Mandarinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Jsem holka, která překáží, pořád se někde plete. A když se slova odváží, tak říkaj, ale jděte.

Dove lei? E pane generale, abych je stivě pozdravil. A s eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí

jsme vidět, hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních premií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu, ale

Na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kyblech Maltu nosit, vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

0: dosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Živá voda v moři hudby.

rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři usušené

šedý u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek, budík řve každé ráno do práce a kusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti

naposled osmé třídě chová si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece jen. Od těchto párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguli, strýce Kaliguli, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra necti latě, bratra necti latě vysušil. Domy plápolali, požár udolali.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

zázrak na mou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametují, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

přikryte jen na půl, když vodekuch se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

že tví psi se hnali oblohou. Nelly čeká na dalšího pracháče, se kterým chce sladkej vermut.

vediamo. Su sta lo sam, sam, sam, a neslyšela. A tak měl, co chtěl, zlatou klec a těžké sny. A s tím dál, dál, dál.

budoucnost ti bude tatež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

jak brązová Simakovice a předmět nízké závisky. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

moje brat. Praha v 6 hodin, ještě sladce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na půlovce a ona v trafice.

chyby. Tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiřího z Poděbrad. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní. A my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Přišlo jaro, nekonečná zima odtáhla. Hej, na zvonku

Dej o tom, co je láska, neříkej mi, že jen slova, kruté Waterloo.

stojí za městem křížek na rozcestí, tichý společník těch, co věří, potkat se tam s ním bylo dílem štěstí, dojednaný smír a příměří.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas, že se pojede na výlet, trošku poznat tenhle svět. A nic víc, nět třeba nět, nechtělo se mi zpět. Z oken autobusů, krajina jak ze sci-fi filmu, jen několik kusů.

neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo,

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

0: Možná, snad.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

a vyjel z Kyjova až do Kyjeva, že prej ho všechno nějak tlačí. Ničemu nerozumí a neví, co změnit. V práci se stavil už jen na hodinu a prostě jel obleva, neobleva. Říkal, že přesně neví, za čím, ale že musí pryč, že to tu pro něj není. Zrušil svý konto, aby splatil všechny dluhy a mávnul nad tím, co mu vysely ty druhý. Vzal pasa kulicha, dvě petlahve s vodou a hurá za svým velkým štěstím. A hurá za svým velkým štěstím.

Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdař, možná i na mě, v New Yorku to vře, předáda mě, taxíky žlutý, jak zlatý pruty po pátý Avenue. Se svojí ženou táhnem, co to dá, tam kam nás davy ženou, třeba na Times Square. No tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí, a spouště cvakají pro ty, co makají.

mrakem, doma je doma, v celku za to u nás jsou mrakodrapy. Naležato v noci města spí, ale v New Yorku to žije, tak hurá do jazz klubu na orgie ducha.

0: Fifty Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařů, možná i na mě, v New Yorku to hře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, ale na ty hold nemáme.
1: Na pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

suši. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš. Ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

a tím zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustíš. Ať jsou tvé laně něžné jak kdysi,

ať není proti řetězem den pod ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duší, koho máš ráda, až se rozejdem, až budeš pryč.

0: až odejdeš, až budeš pryč.
1: Je krátce po 13. hodině.
2: Novinka v play.

chvíle zdá se zdlouhavá, a bez hromů se v dálce blízká a v láhvi na dně zůstává. Ty tam jsou věci,

tenkrát tolik, kolik mi tenkrát bylo. Neměl jsem nic a vůbec ničem mi to nebránilo. S rukama v kapsách chodil jsem proti větru. Neměl jsem nic, pět triček, dvoje rifle a pár svetrů.

zlátne listí, rádio hlásí, léto je pryč, slunce zývá a líně svítí, zima už to ví, jde hledat klíč. Vítr zafouká ze strání a polí.

let myslím po paměti o stejný, jestli podobný.

chodbě cestuje do poradny, odpoledne se projíždí s kočárem v parku a hned pak zase domů, než se on

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

každý tvý slovo a každej tvůj vzdech, protože než nevěřím,

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já

a na mostě mostů toužíš se smát. Madono s růží,

0: do vzduchu prázdna.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

to nejsou kopce snad. Jen výkřik času, co září vilbou, má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní.

hlavách ještě máme plno včerejšího večera. Vzteky praštit telefonem, no to se přece nedělá. S plnobytím v hlavě

náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk.

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není. Přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomnění.

0: konci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

život, zkraťte mi ho, doktore. Vždycky, když si chci dát pivo, teče nosním otvorem, teče nosním otvorem. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Ach, kolikrát já měl ho dosud mezi dveřmi přivřený, mezi dveřmi přivřený. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Radoval se třikrát sláva, nový život začíná, nový život začíná. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Na nejbližší křižovatce skončil rovnou pod vozem, skončil rovnou pod vozem.

a rovnou na věc. Tak proč se se mnou nevyspíš, mistryně světa v kartách?

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Zatoužil jsem včera za kliku.
3: Vzít u nočního podniku
2: s balíčkem oběživa.
4: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
2: Žízeň už na mě klečela.
3: Nebylo jistý docela,
2: že Lojza točí piva.
4: Hou, hou, že Lojza točí piva.
2: Ulípit

0: vyvěšený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
0: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
1: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
0: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
0: a cáry záclon uzený,
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.
2: Stav.

0: To malých babielců ti sočí kouká, když máš něco říct. Sto malých lakomců ti sočí kouká, když máš něco dát.
1: Sto malých pubertáků nosí, že jsem i mastaku. A já se musím smát, když se máš zachovat.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Probuď se, člověče, otevři oči.

Sníh křupal pod nohama a na hřbitově hořely svíčky. Oni jak žonglera míčky spolehlivě se míjeli. Doma si sundali šály a čepice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu.

mlčky mu podá dřevěné střelíce. Poslední lidé na povrchu měsíce.

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních nekonečných schodů.

si vlasy kudrnaté, sedlám ti koně a nalévám čích. Burgundské víno rozesmáté, zbarví ti tváře a možná už víš, že to, co se v dálce vzpytí, je čerstvě padlý sníh, kdo první vočku chytí.

Včera šel muž krajinou, tichou, pustou nevinou. Bos mu

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti a my 200 metrů

0: Krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

dva si jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako cíl tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění, i lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikli potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

kdybych mohl ještě smutný písně hrát. O snech, co mi zbyly na polštáři, kdybych ti všechno dal, tak kdybych

tam spolu zase spolu jako dřív. Late yesterday, budem spolu zase spolu

láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece.

hlavinka, i leco z dalšího bolí. A musí chodit do školy, i když se jí vůbec nechce. V parku je to přece lepší, tam nejsou tak blbí kluci, ačkoliv většina taky. Třeba jeden je úplnej vůl, ale daj se z něj vytáhnout prachy.

Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě je dříve než brzy. Dnes už i pozdě je dříve než včera.

už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

zachytnout. Je to o tom, jak si srovnat priority, je to o tom, jak se nadechnout. To nebe čáry dělí na poloviny a všechny poloviční řeči jsou laciny. To, co chtěla jsem, už mi nestačí a to, co vnímám, je už jinačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a břiše hryže mi.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeší céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou pušku, jak bych vyzral na hajnýho hrušku, na hrušku a jeho zbraň a křeru.

Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, už ty to znáš. Stíráš slzy, v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou.

hlasí jeho jméno a tribuny vstávají, tam nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží, a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: pojedou.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam před tím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít. Schodby v

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta před

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

Po nocích jsem čistil čakry a nánosy karmy. Vodila mě přímo mezi kamarády jogíny a doma pak nutila mě nosit její legíny. Jejda po praseti, kejda. Odpeletí pěkná vůně, podívce srdce, co stůje. Jejda po praseti, kejda. Po románku pič a rychle pryč.

Zatímco žabák dřímá v tůňce, ona je čilá a svěží, ona směrem k slunci nejde, ona běží.

rajské plyny přijdou potíže, začpí chlupan polyotylén. Tvůj aktivní buran v kostech spál, teď tvrdí, že vyzerají takto pilén.

Vezmi mě s sebou za ten rám, když soumrak zbarvíš impresí. Jako ty štěstí předstírám a chci být s tebou tam, kde jsi.

až půjdeš tiše po schodech, myslí si moje jméno. Řekl jsem, dveře uvěří a bude otevřeno. A bude otevřeno.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pozew ze zora przekraczuj prach, gdy kończy

nakonec hášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda blíží.

sedral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let míře.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zvládne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, lásko, lásko z dočmánku,

vozů, co přede mnou jeli. A rachot výfuků láme se o stěny skal. 35 hodin už trvá má poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvěje zlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cmal.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždětí lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

Sáček, vložit sáček do hrníčku. Odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Au. Jak to, že nemáš rukavice? Kde je tady?

háček. Dali mi v hotelu pěstí a já to zkusil jinak. Řekl jsem jim díky.

jsem jednou žil 40 let se ženou a dětma.

jsem písek ve věžních hodinách, z nich padám a sypu se do ulic. S půlnocí odbíjím na poplach,

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

kdo tmy zavzliká, kdo chce jen, ať se přidá. Nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Můj kraj a šmlha zacloní,

biedni drzeź. Pak zas deš, zpátky tam, kde cítíš vůni jehličí a smůry borový. A když chceš,

Nuž ruku, věrný příteli, buď mému srdci blíž, tak dobrou vůli.

Tvých očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku,

nové slunce zvládne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

I když jsem hrál jen písničky obsaný z pásku, pak psal jsem vlastní pro ní, my love, želétem voní a marně hledal pro

Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

mamu. Sedmitečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy. Promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám. Znáš už všechny moje pohromy.

se slunce na Ikary, nevěřit na počasí, zírat jak věrná moje stará, v parku se k mladším hlásí, pak s rozbouřeným Atlantikem.

jí z očí nestratili a zády se točí k tomu, kam ten dravý vlak míří. A teď, kdo si křikne, jen

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo a nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

že už mi šroubky nejty rezivý. Já se tý holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudink, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy?

Ani. Beloustal 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. Kdo tě chtěl urazit, řekl, ty seš Vasil, jo, kde jsou ty časy? Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Pod heslem spějeme ke šťastným zítřkům, jsme rozkládali rodnou zemi zničku. My příslušníci dizidentské klasy, jo, kde jsou ty časy? Vaškovi do vězení v Heřmanicích jsme tajně posílali smaženici a mezi vajíčkama byly skryty pilníky, ba i libry prohibity. Jezeďák staral se jen o dobytek, jistý byl sociální výdobytek. Po lukách zněly šťastné dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy? Písně jsme pašovali pod košilí, náměstím velel soudruh Džugašvili. Ruskému medvědovi línala srst, jestřábům z Ameriky podbíral prst. Dostat se zastřeženou železnou zeď, to bylo dobrodružství, ne jako teď. Teď mají všichni kolem svoje pasy, jo, kde jsou ty časy? Svetr se po vybrání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Na polích mohl si

vlasy, jo, kde jsou ty časy? Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. 40 korun stálo maso hovězí a všude znělo to, že pravda vítězí. Dnes už to není to, co bývalo, všecko se jaksi blbě splantalo.

co ještě musíme snést, je tím mým znamením, je tvoje čest. Sundej si sluchátka z uší.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup.

tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráje, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobou, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup.

Čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červá.

Světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klad rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

tom zavrzali panty, hlas řekl nazdar, byt voněl jak před adventem a kdo si z příbuzných upustil slzu paký, zas nenápadně zdvih. Hodiny stále stály, lednička hrčela, ty jimž je život malý.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Dneska se spí.

ze zadečku řiť je obří a na milce bez cenzury zírají běsný oka můj.

Jím stehně tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a po ze sprdele můře, nikdo už si nebude chtít.

odlídli a dětství letělo s nima. A tak se z vesela mlčelo, na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, dusáky tank byl pryč, a lidi sundali kabáty a hledali

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Lečím na ty dva admirály.
1: Kamen!
0: No ty se udělaj.
1: Zakrme se!
0: Co to říká? Jsou tam.
2: Já tě, lásko, mám fakt ze srdce.

cestu dlužíš a na cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles do Limoges letěl jak pták, jen fyzik rozjer klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řek, na zem padá všechno stejně rychle zpět. V ulicích Montpellier vítr honí písek z pláží, jak daleko je na sever a jak blízko k stáří. Etienne, bratře můj, na cestu ti žehnej Bůh, hlavně nestrať směr, jen vzduchem pluj.

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej se. Z pachutí lásky

zahořelo srdíčko, kukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc křestí rolničkou, již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

najednou chtějí ven. Léta svící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

postavičky a za dveřmi zcela mlčky začaly se v klidu řadit do zástupu.

Včelí medvíci mu dali nejlepší med z louky, kde sami bydlí. Pat a mat mu vlastnoručně opustí.

První průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí.

pirátských kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpravách.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých.

chytrou kaši a že jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takový doktor si sedí pěkně v suchu, bere velký peníze a škrábe se v uchu. Já jim ale na to řek, chci být hlídačem kráv.

vznik. Co se mali vědět, jak se nevyčetl z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Já ptal jsem se staršího, ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.

nejlepší lék na lásku. V tomhle tom mám už trochu školu. Když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku.

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá, a podle hvězd mířím bráškové kvám.

Riches žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice. Jako když vystřelíš z ručnice,

U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.